dívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak